0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá? Na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den, vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckým sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu prebiehať na pavilóne A, ale aj na sambe. Kulinárske show, floristické show tu budú. Pre deti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu detské atrakcie na letnej scéne. Saláš so zvieratkami. Deti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Floru Olomouc, kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnější samozřejmě a potom přímo na výstave.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní tip už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Floru a těšíme se.
2: Děkuji, na shledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Melodický rok? To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: zprávy. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás připravené další informace. Polévka i s miskou jako pomoc lidem bez domova v Olomouci. Charita Olomouc pořádá tuto sobotu na Horním náměstí benefiční den lidí bez domova. Prodejem polévek z vyhlášených restaurací podpoří projekt Kup oběd. Díky němu mají nejchudší klienti charitních domovů zajištěnou kvalitní a pravidelnou stravu, píše o tom olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků na Přerovsku, a to až do 31. října. Mění se klima na horách. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých trávníků a přibývá keřů i vysokých trav. Správa parku kvůli zarůstání tundry zvažuje cílené zásahy i pastvu pro ochranu stávajících druhů rostlin.
0: Hlas lidu.
1: Roste míra použití AI v práci. Umělou inteligenci využívá v zaměstnání už v průměru 56 lidí ze 100. Před 2 lety šlo asi o 33 lidí ze 100. Podle průzkumu ČSOB uživatelé AI oceňují zvýšení produktivity a úsporu času.
0: Sport.
1: Jiří Lehečka s přehledem postupuje do finále tenisového turnaje ATP v Tokiu. Elitní hráč prostějovského klubu vyzval na betonu monackou hvězdu Valentana Vašerota a dokázal ho porazit po setech 6-4 a 6-2 za hodinu a 8 minut.
0: Počasí.
2: Teplý říjen, studený listopad, to je pronostika na tento měsíc. Zdá se, že v listopadu budou potřeba pořádně teplé kabáty. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Po chladné noci se nám během dne zase pěkně letně oteplí. Rtuť teploměru nám vystoupá až k 23 stupňům. Těšit se můžeme taky na slunečnou oblohu. Vítr bude foukat pouze mírný. Podobný scénář nás pak čeká i ve středu, tam akorát s rozdílem, že už se nám po obloze mohou honit nějaké mráčky.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Vítejte u výběru s datem 6. října. Tuhle znělku si vybaví snad každý z nás a s ní spojený večerníček jak by smet. Původně se plánuje, že se krátké pohádky o žácích Machovi a Šebestové rozloží do pouhých 13 dílů. Veřejnost si je po premiéře 6. října 1982 ale tak oblíbila, že se kromě dalších dvou sérií dočkávají i celovečerní podoby režírované Václavem Vorlíčkem. Dobrodružství dvou třeťáků z pera Miloše Macourka a tušky Adolfa Borna, které nezapomenutelně namlouvá Petr Nárožní, se dostává i do ciziny. Vychází německá a anglická verze. 6. října 1889 se otevírá podnik spojený s pány oblíbeným tancem francouzským kankánem. Kabaret Moulin Rouge se stává vedle Eiffelovky, Louvru a chrámu Notre Dame symbolem Paříže. Věhlasný podnik vyrůstá po druhé světové válce ve velkou turistickou atrakci. Za tu dobu se na pódiích v Červeném mlýně objevují osobnosti typu Josephine Bakerové, Franka Sinatry, Jeana Gabéna, Edith Piaf, Ellie Fitzgeraldové a dalších. Ženským půvabem pokračujeme u herečky Elizabeth Shue, narozené dnes v roce 1960. Jistě si ji pamatujete z filmu Living Las Vegas po boku Nicolase Cage. Ten zde hraje alkoholem zkrachovalého producenta a ona děvče za úplatu. Láska jako trám ale nekončí happy endem. Naopak s alkoholem skoncoval už dávno kytarista Daniel Kavanagh, který přichází na svět v roce 1972. Nejvíce si ho pamatujeme z divokých let s doom metalovou skupinou Anathema z počátku 90. let. Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Skyrock. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Děkujeme za vaši přízeň a za to, že posloucháte. Už za chvíli přivítáme na lince našeho ranního hosta. A na co se budeme ptát? Na podzimní floru Olomouc. Probereme, kdy se akce koná a jaký bude doprovodný program. Jdeme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
3: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckym sortimentom.
2: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti už je i člověk, který není zahrádkář?
3: Budu tu probíhat na pavilóně A, ale aj na sambe. Kulinárské show, floristické show tu budou. Pre děti je ten program v centrálnej expozici. Takisto bude tu dětské atrakcie na letnej scéně. Saláš so zvieratkami. Děti sa budú môcť odviesť na koníkoch.
2: Co vstupenky na podzimní Flóru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
3: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnejšie samozrejme a potom priamo na výstave.
2: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flóra Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flóra Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Flóru a těšíme se.
3: Děkuji, nashledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
8: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
9: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
10: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
11: Ti kyberšmejdi za s***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
12: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
13: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
14: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
15: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je čas na aktuality, pojďte si je poslechnout. Je úterý 6. října. Nový tvar bude mít do budoucna křižovatka ulic Dobrovského, Dlouhá a Václava III. V Olomouci u Žižkových kasáren. Je tu pro řidiče totiž složité napojování. Město a Olomoucký kraj tu plánují vznik téčkové křižovatky. Podrobnosti má web report.cz.
3: Šumperk aktuálně.
2: Evakuace 14 lidí v Šumperku. Ve městě dnes brzy ráno hořelo v jedné z ubytoven. Na místě s požárem bojovalo 6 jednotek hasičů. Evakuovali z budovy 14 lidí. Požár vznikl v jednom z pokojů a rozšířil se na střechu. Na místě hrozí i pád zdiva. Hasičům se podařilo šíření ohně zamezit a na místě rozebírají konstrukci střechy a dohašují ohniska. Pro evakuované obyvatele zajistili náhradní ubytování spolu zajištěné městem.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Pokračuje srážka cen pohonných hmot, které zdražily v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Stát bude ceny stropovat do konce října. Maximální cena nafty k dnešku klesla o 16 haléřů na 48 korun 38 haléřů za litr. Benzín má v Česku stát nejvýše 45 korun 97 haléřů.
0: Sport.
2: Čeští juniorští inline hokejisté si na mistrovství světa v Paraguaji zapsali první vítězství. Po prohře se Spojenými státy a Tajvanem dokázali ve svém třetím utkání vyzrát na Namibii a zvítězili 5-4 v prodloužení. Během noci na dnešek ještě hráli se Španělskem a nakonec padli 2-5.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
5: Také dnešní počasí jako stvořené pro procházky, houbaření, pro dětská hřiště nebo pro zahřátí motorky. Víme, jak bude, jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23, východ slunce 6,57, západ 18,19.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Blesková doprava z Olomoucka, také z Vyškova nebo z Přerovska a z Valmezu. Víme, jak se jezdí tady u Olomouce. Ranní policejní hlídka na výjezdu z Přáslavic na Kocourovec. Hlídají také ve Vyškově za Hasečárnou na ulici Albrechtova. Auto srazilo cyklistu na Přerovsku. Pozor v Dřevohosticích na náměstí u sochy Jana Nepomuckého. A ranní nehoda dvou osobáků je na kraji Valmezu ulice Palackého za ČSAD. Ať je dopoledne, večer nebo ráno, o dopravní info je u nás postaráno.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.
3: Skyrock.

0: Dobré ráno všem posluchačům, děkujeme, že s námi trávíte úterní ráno. Přemýšlíte, co vám dnešek přinese, nebo jak na tom budete s energií? Hvězdy už to ví a my vám to prozradíme v našich pravidelných horoskopech. Jsme na té správné vlně a tady vám přejeme úspěšný den.
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.

0: nebojte se, cesta k usmíření existuje. Vodnáři, potřebujete změnu tempa, ne další dávku povinností. A co my ryby? I když se občas ztrácíme, každá naše mise má jasné zadání.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. malosa.cz
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
11: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
13: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
14: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
15: Rádio Hana Skyrock.
16: Skyrock.
17: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Věděli jste, že kvalitní zedník je dnes na trhu práce jedním z nejvyhledávanějších odborníků? Stavební firmy se o absolventy doslova perou a práce je víc než dost. Získej nezávislost a studuj obor zedník. Střední škola řemesel v Šumperku, Střední škola technická v Přerově na Kouřílkově a Střední průmyslová škola v Hranicích tě připraví pro reálný život. Čeká tě poctivá praxe v terénu, práce s moderními stavebními materiály i technickou dokumentací. Navíc získáš krajské finanční stipendium od Olomouckého kraje. Po škole můžeš hned nastoupit do firmy nebo rozjet vlastní úspěšnou živnost a stavět vlastní projekty. Podívej se na školašumperk.cz, kouřilkova8.cz nebo spshranice.cz. Udělej první krok k úspěšné kariéře. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: Hezké úterní ráno. Je skvělé, že také dnes posloucháte naše rádio. Jako vždy tu máme tipy pro lepší život a tentokrát se podíváme na téma partnerství. Často považujeme některé věci za samozřejmost a už za ně ani nepoděkujeme. A to bychom měli. Obyčejné díky totiž vždycky potěší. A my děkujeme, že jste s námi a přejeme vám krásný den.
2: Životní styl na Skyroku.
3: Děkuji. Děkuji je jedno slovo. Děkuji je 6 písmen a děkuju je nekonečno potěšení. Ano, mezi námi, přátelé, poděkovali jste dneska svému partnerovi nebo své partnerce za cokoliv, třeba za uvařenou kávu, za připravenou sváču do práce, za vynesený koš nebo třeba za to, že jenom jsou a jsou s vámi. My na začátku každého vztahu máme vždycky růžové brýle a děkujeme tomu druhému skoro za všechno, ale po letech se z maličkostí stává samozřejmost. A slovo děkuju se pomalu vytrácí. Otázka zní, proč to změnit? Protože je dokázáno, že lidé, kteří se cítí oceňovaní a kteří slyší děkuju, bývají ve vztahu spokojenější a jistější. Pocit, že si nás druhý všímá, může pomáhat také při hádkách nebo při finančním stresu. Zkuste proto jednoduchý vztahový experiment, děkujme si doma za obyčejné věci a uvidíte, co to s vámi udělá. Uvidíte, jak se doma rázem pročistí vzduch. Slovo děkuju, děkuji nebo díky je zdarma. Zabere vteřinu, maximálně dvě, a jeho význam je k nezaplacení. Děkujeme, že posloucháte.
2: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: A je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
12: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. www.bpo.cz.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Melodický rok
15: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Události stručně a jasně pro vás, ať víte, co se děje. Začínáme právě teď. Je úterý 6. října. Nejlepší podnikatele k letošnímu roku ocenil Olomoucký kraj. Titulem Firma roku Olomouckého kraje se nově pyšní zemědělské družstvo Unčovice. Porota ocenila firmu za rozsah výroby, důraz na kvalitu i udržitelné hospodaření na Olomoucku. Živnostníkem roku Olomouckého kraje se stala Veronika Fischerová z Bělkovic Lašťan na Olomoucku. Porotce zaujala ruční výrobou kabelek i přístupem k zakázkám. Kabelky Veroniky Fischerové jsou podle poroty jedinečné předměty.
2: Prostějov aktuálně.
1: Zásadní krok k novému bazénu v Prostějově. Radní schválili vypsání zakázky na stavbu nového krytého 25-metrového bazénu. S rozpočtem zhruba 750 milionů korun jde dosud o největší investiční akci v novodobé historii města.
2: Šumperk aktuálně.
1: Požár v Šumperku hasiči zlikvidovali a už znají i příčinu. K požáru jedné z ubytoven ve městě vyrazilo 6 jednotek hasičů dnes před 3 hodinou ráno. Hořel tu pokoj a oheň se rozšířil až na střechu. Hasiči evakuovali z místa 14 lidí.
3: S pomocí dvou automobilových žebříků jsme rozebrali konstrukci střechy, vyhledali jsme ohniska a dohasili jsme je. Pro obyvatele ubytovny jsme zajistili evakuační autobus a část z nich jsme přepravili do náhradního ubytování. Ještě bych doplnila, že dle našeho vyšetřovatele se škoda vyšplhá přes 1 000 000 korun, ale budeme ji ještě upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety.
1: Doplnila za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Na pultech je dnes nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem vydání je umělá inteligence. Týdeník představuje pohledy na AI, zda je v současnosti nepostradatelným pomocníkem nebo nebezpečnou hrozbou. To a další informace v dnešním týdeníku Kroměřížska. Sport. České volejbalistky opět uvidíme na mistrovství světa. Kvalifikovali se už po třetí v řadě. Nyní díky pozici ve světovém žebříčku, kde jsou na 15. místě. Mistrovství světa volejbalistek budou příští rok hostit Spojené státy a Kanada. Počasí.
4: Babí léto? To milujeme. Listy na stromech žloutnou, papíroví draci se občas proletí po obloze, kaštany padají a slunce to svítí. Bude svítit i dnes, víme jak bude, jasno anebo skoro jasno, bio na jedničce a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
4: Doprava. Blesková doprava z Olomouce, z Mohelnice, také z D1 u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady, dobré úterní ráno. V Olomouci klasicky silnější ranní provoz a několika minutové zdržení na Chvalkovické, třídě kosmonautů, také u Bristolu. Pozor na nehodu osobáků na příjezdu po dálnici od Olomouce do Mohelnice, u Mohelnického Orlenu, opatrně projedeme. A silničáři vzkazují, dávejte na nás prosím pozor, dneska až do oběda makáme na 229. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Přerov. Díky za to. Hezké ráno a pohodovou jízdu.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.

0: Pěkné úterní ráno. Jsme rádi, že vstáváte právě s námi. Pokud vás zajímá, co významného přináší dnešní datum, kdo má narozeniny nebo svátek, rozhodně poslouchejte dál. Naše tradiční kalendárium je tady, přejeme skvělý start do úterního dne a jdeme slavit.
1: Je úterý 6. října a kalendář nám dneska sestavuje docela zajímavý program. Je Světový den architektury, den trenérů, den nudlí a také den milovníků česneku. Takže dnešní úkol, začneme stavět dům, potrénujeme a za odměnu si dáme třeba i nudle a česnekové čipsy. Hlavně pak na někoho nemluvme zblízka. Kulatých 40 let dnes slaví brněnská rodačka, zpěvačka Tereza Kernlová. Pojďme se vzít a zbavme se plán. A přesně o 10 let starší, má tedy 50, je Martin Kocián z Lunetiku, se kterým Lunetik na vzpomínkovém koncertě opráčili jejich největší hity. A svátek má jedno z nejvzácnějších jmen našeho kalendáře. Hanuš, v Česku jich máme jenom pár stovek a s naší sváteční hymnou vzpomínáme na toho nejslavnějšího, na legendárního mistra Hanuše, jehož příběh je po staletí spojený s pražským Orlojem. Jdeme na to.
2: Hanuše, podle legendy si postavil pražský Orloj.
3: Já?
2: Ne ty, mistr Hanuš.
3: To jo, byl to frajer. Expert na všechny hodiny. Hodí se do každé rodiny.
2: Hanušové se dnes rojí, jak apoštolové na Orloji.
3: Tak to jsme v loji.

0: Hanušové, ať jste stejně šikovní jako legendární mistr Hanuš.
1: Kterému pověst připisovala pražský orloj. Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
5: Lodžie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
6: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
2: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí, a...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Haná. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly Anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospeciál.

0: Děkujeme za vaši přízeň a za to, že posloucháte. Už za chvíli přivítáme na lince našeho ranního hosta. A na co se budeme ptát? Na podzimní floru Olomouc. Probereme, kdy se akce koná a jaký bude doprovodný program. Jdeme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
3: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den, vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocia, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckym sortimentom.
2: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
3: Budu tu probíhat na pavilóně A, ale aj na sambe. Kulinárské show, floristické show tu budou. Pre děti je ten program v centrálnej expozici. Takisto bude tu dětské atrakcie na letnej scéně. Saláš so zvieratkami. Děti sa budú môcť odviesť na koníkoch.
2: Co vstupenky na podzimní Floru Olomouc, kde najdeme za kolik?
3: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnější samozřejmě a potom přímo na výstave.
2: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Floru a těšíme se.
3: Děkuji, nashledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Podíváme se do centra Olomouce. Bývalý klášter Voršilek v Kateřinské ulici prošel opravou za 15 milionů korun. V části historického objektu v září otevřela inovativní soukromá základní škola, píše deník. Majitel areálu v centru Olomouce původně plánoval přestavbu na luxusní hotel s mini pivovarem. Zvrat ale přinesly soudní spory a koronavirová pandemie. Budova se tak nakonec vrátila ke svému původnímu školskému účelu.
1: Blansko aktuálně.
3: Zlepšení bydlení v Blansku. Město chystá revitalizaci sídliště Zborovce za více než 50 milionů korun. Na obnovu silnic, chodníků i zeleně a vznik herních prvků pro děti získá 30-milionovou dotaci. Do úprav se chce pustit na jaře, informuje radnice.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Česká ekonomika se zlepšuje. V indexu ekonomické svobody jsme se posunuli o 12 příček na 23. místo ze 165 sledovaných států světa. K lepšímu hodnocení pomohla především nižší inflace a stabilizace měny. Jak píše ČTK, nejsvobodnější ekonomikou světa zůstává dál Hongkong, naopak nejhůř je na tom Venezuela. V rámci střední části Evropy se Česko vedlo velmi dobře, lépe dopadlo pouze 19. Německo.
0: Sport.
3: A podíváme se na tenisový turnaj WTA v Pekingu. Jak se daří tenistkám spojeným s naším regionem? Turnaj v osmifinále opouští přerovská hvězda Linda Nosková, která dnes padla 0-2 na sety s ruskou Alexandrovovou. Nyní po 9. hodině uvidíme osmifinálový střet olomoucké rodačky Karolíny Muchové s Japonkou Osakaovou. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
0: Počasí.
4: Také dnešní počasí jako stvořené pro procházky, houbaření, pro dětská hřiště nebo pro zahřátí motorky. Víme, jak bude, jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23, východ slunce 6,57, západ 18,19.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Bouračky ve Velkém Týnci a také v Prostějově. Víme, jak se jezdí tady. Auto srazilo chodce nedaleko Olomouce ve Velkém Týnci na Grigovské ulici u Hřbitova. A dva osobáky jsou v sobě v Prostějově na sídlišti Svobody mezi Vinotékou a jeslemi. Ať je dopoledne, večer nebo ráno, o dopravu je u nás postaráno.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Příjemné dopoledne, ať už jste kdekoliv. Je super, že s námi trávíte také úterý. Ať už jste doma, v práci nebo jedete v autě, doufáme, že máte skvělou náladu. My jsme tu od toho, abychom vám dnešní den zpříjemnili, tak si dál hrajeme tu nejlepší muziku non-stop.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní.

0: No, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou svůní domova. Příběh pečiva.cz.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
11: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je čas na přehled událostí. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Začíná tento čtvrtek a potrvá do neděle. Na olomouckém výstavišti nabídne expozici ovoce, zeleniny a květin a bohatý doprovodný program a trhy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kampaň, která hledá nové dárce krve, zabírá. Kampaň Olomouckého kraje a Českého červeného kříže Tvůrci zítřka za první měsíc přilákala 100 dárců krve, z toho polovina darovala poprvé. Projekt Olomouckého kraje motivuje k dárcovství hlavně středoškoláky. Nejúspěšnější škola získá od hejtmanství za dárcovství odměnu 500 000 korun. Aktuálně mají nejvíce dárců Uničovské gymnázium, obchodní akademie v Prostějově a průmyslovka v Šumperku. Informuje o tom Olomoucký kraj. 158 bodnutí nožem do jednoho člověka. Krajský soud v Brně dnes otevírá případ loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Obžalované ženě hrozí až více než 20-letý výjimečný trest vězení. A co udělala? Žena podle obžaloby nejprve v červnu schodila muže z mostu a o pár měsíců později na ubytovně poškozeného ubodala. Kuchyňským nožem mu zasadila 158 ran, muž na místě vykrvácel. Motiv činu bude řešit soud.
0: Sport.
2: Osmifinálové utkání čeká mladé české inline hokejisty na mistrovství světa juniorů v Paraguaji. O postup do čtvrtfinále se naše mladá repre střetne dnes s Kolumbií. Zápas je na programu ve 14:30 našeho času.
0: Počasí.
3: Babí léto? To milujeme. Listy na stromech žloutnou, papírový draci se občas proletí po obloze, kaštany padají a slunce to svítí. Bude svítit i dnes, víme jak bude, jasno anebo skoro jasno, bio na jedničce a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Dobré dopoledne do Olomouce, do Boskovic, do Přerova, také do Zábřehu. Tady teď jezdíme bez vážných nehod. Policejní hlídka je v Prostějově u hřbitova na Brněnské. Bacha na rychlost. V Šumperku pozor na stavební práce, mírně omezený provoz je na Uničovské a zhruba 10 až 15 minutová pomalejší kolona se posouvá v obou směrech na 210. kilometru D1 u Holubic. Šťastnou cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, o čem dokážete nadšeně vyprávět celé hodiny, aniž by to jakkoliv souviselo s vaší prací.
1: Tak je to asi o přírodě, o horách. Jsem lyžař od svých 3 let a mám rád nejen sjezdové lyžování, ale tím, jak stárnu, tak mám rád i procházky po horách a ski alp. Takže na toto téma já se strašně rád bavím se svými přáteli, protože už jsem absolvoval několik i takových turistických expedic na ski alpech. Třeba se mi líbilo strašně v Kyrgyzstánu a o tom já se opravdu dokážu bavit možná hodiny.
0: Jaký byl váš poslední velký zážitek, ať už cestovatelský, kulturní nebo sportovní, který ve vás zanechal silný dojem?
1: Já tím, co dělám, tak těch zážitků mám opravdu hodně a možná i za den poměrně hodně. V Přerově se toho děje poměrně dost a měli jsme třeba skvělý festival Velká Morava. Měli jsme perfektní městské hody. A to jsou zážitky, na které já vzpomínám, protože se dějí v mojem milovaném městě a je tam skvělá kultura, vystoupení, potkávám se s lidma. To jsou pro mě důležité zážitky.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme. Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: díky, že s námi trávíte úterní čas. Pokud už pomalu přemýšlíte, čím si zpříjemnit tento týden a třeba i víkend, za chvíli pro vás máme několik skvělých tipů z celého kraje. Podíváme se na zajímavé akce i místa, kde se dá po práci příjemně vypnout. Přejeme skvělý den a dobrou náladu.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás poholtí. Nechte se

0: Pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Rádio Hana, Skyrock.
10: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
11: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
10: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
11: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
10: Tak nás laďte dál.

0: Kolem nás se toho také tento týden děje opravdu hodně a vy se ovšem dozvíte. V Olomouci od čtvrtka do neděle podzimní flora, přehlídka toho nejlepšího ovoce a zeleniny, kompletně podzimní úroda, sazeničky, květiny, zahradnické trhy i regionální gastronomie. Podzimní flora v Olomouci na výstavišti tento týden od čtvrtku do neděle. Ve čtvrtek se tady u nás v našem rádiu v budově, odkud pro vás vysíláme, koná podzimní charitativní bazárek. Doplníme si podzimní šatník a pomůžeme opuštěným pejskům. Ve čtvrtek odpoledne na Blažejském náměstí 7 v Olomouci stavte se za námi na podzimní charitativní bazárek. A podzimní farmářské trhy budou teď o víkendu v sobotu v Hranicích. Regionální produkty, farmářské dobroty, rukodělné výrobky. Teď v sobotu na Masarykově náměstí v Hranicích mezi 10. a 16. hodinou. Potkáme se tady?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce Mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
10: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
11: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
12: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
13: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
11: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
12: No, to určitě.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
15: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
16: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
17: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
18: Skyrock.
19: Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Právě teď a pro vás aktuální informace. Ztracenou seniorku hledá v Olomouci policie. Policisté pátrají po 82leté Aně Račanské, která trpí demencí a nevrátila se domů. Naposledy byla viděna v pondělí v podvečer na Horním náměstí a rodině se neozvala. Pohřešovaná seniorka je asi 160 cm vysoká, má hubenou postavu, hnědé vlasy a na sobě tmavou bundu a rifle a béžovou kabelku. Lidé mohou jakékoliv informace o jejím výskytu podat na lince 158. Hasiči zlikvidovali požár v Šumperku a už znají i příčinu. K požáru jedné z ubytovené ve městě vyrazilo 6 jednotek hasičů dnes před 3 hodinou ráno. Hořel tu pokoj a oheň se rozšířil na střechu. Hasiči evakuovali 14 lidí.
3: S pomocí dvou automobilových žebříků jsme rozebrali konstrukci střechy, vyhledali jsme ohniska a dohasili jsme je. Pro obyvatele ubytovny jsme zajistili evakuační autobus a část z nich jsme přepravili do náhradního ubytování. Ještě bych doplnila, že dle našeho vyšetřovatele se škoda vyšplhá přes 1 000 000 korun, ale budeme ji ještě upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety.
2: Doplnila za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Zásadní zpráva k budoucímu úseku D35. Ministerstvo dopravy oznámilo, že zakázkovou soutěž na stavbu úseku z Opatovce do Mohelnice vyhrálo stavební sdružení Via Aliance 35. Práce na 35-kilometrovém úseku by mohly začít ještě letos. Útok na nákladní lodě v Černém moři. Neznámé drony zasáhly 2 nákladní lodě v ekonomické zóně Bulharska. Plavidlo Alfa Vatan plující pod žluto-zelenou vlajkou Toga se po zásahu potopilo. Druhá loď Able plující pod žluto-modrou vlajkou Palau začala po zásahu hořet. Po námořnicích z první lodi se pátrá a posádku druhé lodi se podařilo zachránit. Původ útočících dronů i přesný rozsah tragédie se zjišťují. Sport. O svůj první titul na turnaji ATP v letošní sezóně bude hrát elitní tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka. Čeká ho náročný zápas o trofej turnaje ATP v Tokiu. Ve finále podniku vyzve nasazenou jedničku Španěla Alcaraze. Nyní po 11. hodině. Počasí.
4: Tak co baví léto? Ještě vás to baví? Ještě si ho užíváte? Víme, jak bude. Dnes i zítra polojasno se sluníčkem a s odpoledními teplotami kolem 20. A pak prakticky ze dne na den na Moravě nastane pravý podzim. Ve čtvrtek od západu čekáme déšť a taky se má ochladit. Konkrétně v pátek a o víkendu naměříme maximálně 13 až 15 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz. Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je policejní hlídka, na Dolní Novosadské, taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova nebo v Mostkovicích na Prostějovské. Kontrola je také na Konicku, na silnici Buděcko-Kandia a nebo na Šumpersku v Hrabišíně. A pozor, úklid odpadků a čištění vozovek dneska probíhá ve Šternberku, a to konkrétně na Jivavské a na Olomoucké. Tak sledujte cestu a komplikace nemají šanci. A my už jedeme dál.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
7: Tak a teď už hrajem.

0: Jsme rádi, že jste s námi. Úterý běží na plné obrátky a my si za malou chvíli otevřeme téma, které se dotýká každého z nás. Zaměříme se na vztahy a na to, jak obrovskou sílu má úplně obyčejné děkování za maličkosti. Probereme, jak drobná gesta dokážou udržet v partnerství pohodu a předejít zbytečným stereotypům. Mějte fajn čas a užijte si hezké chvíle se svými blízkými u poslechu našeho rádia.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Dnešek by byl úplně normální den. Ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
6: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký nákup.

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90.

Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: na Skyroku. Děkuji. Děkuji je jedno slovo. Děkuji je 6 písmen a děkuju je nekonečno potěšení. Ano, mezi námi, přátelé, poděkovali jste dneska svému partnerovi nebo své partnerce za cokoliv, třeba za uvařenou kávu, za připravenou sváču do práce, za vynesený koš nebo třeba za to, že jenom jsou a jsou s vámi. My na začátku každého vztahu máme vždycky růžové brýle a děkujeme tomu druhému skoro za všechno, ale po letech se z maličkostí stává samozřejmost. A slovo děkuju se pomalu vytrácí. Otázka zní, proč to změnit? Protože je dokázáno, že lidé, kteří se cítí oceňovaní a kteří slyší děkuju, bývají ve vztahu spokojenější a jistější. Pocit, že si nás druhý všímá, může pomáhat také při hádkách nebo při finančním stresu. Zkuste proto jednoduchý vztahový experiment, děkujme si doma za obyčejné věci a uvidíte, co to s vámi udělá. Uvidíte, jak se doma rázem pročistí vzduch. Slovo děkuju, děkuji nebo díky je zdarma. Zabere vteřinu, maximálně dvě, a jeho význam je k nezaplacení. Děkujeme, že posloucháte.
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
5: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Viděl jsi to?
10: A co, jako? A
9: jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
10: No, má bejt.
9: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
10: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
9: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
10: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
11: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
12: Skyrock.
13: Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další aktuality. Pojďme do Olomouce. Nový tvar bude mít do budoucna křižovatka ulic Dobrovského Dlouhá a Václava III. V Olomouci u Žižkových kasáren. Je tu pro řidiče složité napojování. Město a Olomoucký kraj tu tak plánují vznik téčkové křižovatky. Podrobnosti má web report.cz.
2: Prostějov aktuálně.
1: Bezpečí pro děti v prostějovské místní části Doma Myslice. Město tu nechá dooplotit dětské hřiště v ulici Na Splávku. Oplocení má zabránit tomu, aby děti z hřiště vybíhaly přes keře přímo na přilehlou ulici. 158krát bodla a řízla do svého milého. Před brněnským krajským soudem dnes stanula 33letá Lucie Hrdová, obžalovaná z vraždy a pokusu o vraždu. Žena loni v listopadu na ubytovně v Jevišovicích na Znojemsku ubodala svého milence. Ještě předtím loni v červnu schodila jiného muže z mostu. U soudu se přiznala s tím, že ji k činům navedla imaginární kamarádka. Za zvlášť surové útoky jí hrozí až doživotní trest. Nyní zůstává v vazbě. Téma dále sledujeme. Sport. Poslední mač ve skupině. Česká fotbalová reprezentace do 21 let dnes zakončí skupinovou fázi kvalifikace o mistrovství Evropy. Lvíčata od 18.30 vyzvou Portugalsko. To už má jistý přímý postup. Naše mladé fotbalisty čeká ještě listopadová baráž. Počasí.
3: Pranostika říká, že když je teplý říjen, čeká nás studený listopad. Víme, jak bude to teplejší počasí, tady máme ještě dnes a zítra, odpoledne zhruba 20 stupňů a k tomu většinou polojasno se sluníčkem. Výraznější změna nastane ve čtvrtek, kdy od západu čekáme déšť a pak i ochlazení. Zatím to vypadá tak, že v pátek a o víkendu naměříme maximálně 15 stupňů.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky máme v Olomouci, na Brněnské a na Velkomoravské, v Olomouci taky tento týden omezení na Lipenské a na Nových Sadech na ulici Jeremiášova. Jinak nehodu máme hlášenou na Kroměřížsku, je to na silnici 50, jak je ta odbočka na Střílky, jde o srážku dvou dodávek, na místě jsou záchranáři. Rozhodně dávejte pozor na cestu a poslouchejte dál, s námi pojedete bez nehod a bez pokut.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

man you know that bold. Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Je úterý 6. října a kalendář nám dneska sestavuje docela zajímavý program. Je Světový den architektury, den trenérů, den nudlí a také den milovníků česneku. Takže dnešní úkol, začneme stavět dům, potrénujeme a za odměnu si dáme třeba i nudle a česnekové čipsy. Hlavně pak na někoho nemluvme zblízka. Kulatých 40 let dnes slaví brněnská rodačka, zpěvačka Tereza Kernlová. Pojďme se vzít a zbavme se plán. A přesně o 10 let starší, má tedy 50, je Martin Kocián z Lunetiku, se kterým Lunetik na vzpomínkovém koncertě oprášili jejich největší hity. A svátek má jedno z nejvzácnějších jmen našeho kalendáře. Hanuš, v Česku jich máme jenom pár stovek a s naší sváteční hymnou vzpomínáme na toho nejslavnějšího, na legendárního mistra Hanuše, jehož příběh je po staletí spojený s pražským Orlojem. Jdeme na to.
1: Hanuši, podle legendy si postavil pražský Orloj.
2: Já?
1: Ne ty, mistr Hanuš!
2: To jo, byl to frajer. Expert na všechny hodiny. Hodí se do každé rodiny.
1: Hanušové se dnes rojí, jak apoštolové na Orloji.
2: Tak to jsme v loji.
1: Hodiny na

0: Hanušové, ať jste stejně šikovní jako legendární mistr Hanuš.
1: Kterému pověst připisovala pražský orloj. Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
3: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte aktuality, děkujeme vám za to. Cyklista vjel na kruháč, ale už z něj nevyjel. Dopravní nehodu kola a auta v Olomouci řeší policie od včerejšího odpoledne. Cyklista vjel na okružní křižovatku mezi ulicemi Lazecká a Jarmily Glazarové a nedal přednost přijíždějícímu osobnímu automobilu. Co pak se stalo dál?
3: Cyklista po nárazu do čelního skla upadl na komunikaci mezi dvě stojící vozidla, která v tu chvíli stála před okružní křižovatkou od ulice Jarmily Glazarové, přičemž došlo k jejich poškození. Jeho jízdní kolo skončilo v pravém příkopu. Během nehody došlo ke zranění cyklisty, který byl předán do péče lékařů.
2: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán.
4: Olomouc aktuálně.
2: Vracíme se k otravě v bývalém pivovaru v Olomouci Holici. Červnovou hromadnou otravu oxidem uhelnatým dál vyšetřují policisté. Nově oznámili, že událost prověřují pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud však nikoho neobvinili, píše ČTK. Připomeneme, že zdrojem úniku jedovatého plynu bylo čerpadlo používané při bouracích pracích, které tam prováděli. Plyn zasáhl 7 dělníků, z toho 2 museli být resuscitováni a jeden muž svým zraněním nakonec podlehl. Na pultech je dnes nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem vydání je umělá inteligence. Představuje pohledy na AI, zda je v současnosti nepostradatelným pomocníkem nebo nebezpečnou hrozbou. Toto a další témata dnes v týdeníku Kroměřížska. Zlepšení bydlení v Blansku. Město chystá revitalizaci sídliště Zborovce za více než 50 milionů korun. Na obnovu silnic, chodníků i zeleně a vznik herních prvků pro děti získá 30-milionovou dotaci. Do úprav se chce pustit už na jaře.
0: Sport.
2: Náročný duel zvládla olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA v Pekingu. Na tvrdém povrchu vyzvala bývalou světovou jedničku Japonku Osakaovou a nakonec bitvu trvající skoro 3 hodiny vybojovala 2-1 na sety. Karolína tak postoupila do čtvrtfinále.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude, víme, že babí léto v našem regionu pokračuje. Nadprůměrně teplé počasí tady budeme mít ještě dnes a zítra. Nejčastěji naměříme 19 až 22 stupňů. Na horách je taky příjemně. V Jeseníkách máme tento týden kolem 16. A výhledově ve čtvrtek od západu čekáme přehánky a déšť a v pátek navíc ochlazení. No, na tričko už to nebude.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že menší bouračku máme v Olomouci na Lazecké, jak je ta restaurace Pětka, je to Ťukanec dvou osobáků. Policejní hlídku nám hlásíte, když se jede z Olomouce na Bohuňovice u toho železničního přejezdu anebo kousek od Mohelnice v obci Stavenice. A pozor, větší nehoda aktuálně v Blansku v ulici Sadová. Je tady neprůjezdný jeden pruh a protože je to srážka osobáku s motorkářem a je to i se zraněním, na místě probíhají záchranné práce. Tak na sebe dávejte pozor, šťastnou cestu a ať máte na semaforu vždycky zelenou.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
8: Tak a teď už hrajem.

0: Vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavě čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckým sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu probíhat na pavilóně A, ale aj na sambe. Kulinárské show, floristické show tu budou. Pre děti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu dětské atrakcie na letnej scéně, saláš so zvieratkami. Děti sa budú môcť odviesť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Floru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnější samozřejmě a potom přímo na výstave.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Floru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
10: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
11: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
12: Profesore, zas ten váš Olprán.
13: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
12: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
13: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
14: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
15: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
16: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé. desítky. U Bivo je všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je čas na přehled událostí. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Začíná tento čtvrtek a potrvá do neděle. Na olomouckém výstavišti nabídne expozici ovoce, zeleniny a květin a bohatý doprovodný program a trhy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kampaň, která hledá nové dárce krve, zabírá. Kampaň Olomouckého kraje a Českého červeného kříže Tvůrci zítřka za první měsíc přilákala 100 dárců krve, z toho polovina darovala poprvé. Projekt Olomouckého kraje motivuje k dárcovství hlavně středoškoláky. Nejúspěšnější škola získá od hejtmanství za dárcovství odměnu 500 000 korun. Aktuálně mají nejvíce dárců Uničovské gymnázium, obchodní akademie v Prostějově a průmyslovka v Šumperku. Informuje o tom Olomoucký kraj.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Česká ekonomika se zlepšuje. V indexu ekonomické svobody jsme se posunuli o 12 příček na 23. místo ze 165 sledovaných států světa. K lepšímu hodnocení pomohla především nižší inflace a stabilizace měny. Jak píše ČTK, nejsvobodnější ekonomikou světa zůstává dál Hongkong, naopak nejhůř je na tom Venezuela. V rámci střední části Evropy se Česko vedlo velmi dobře, lépe dopadlo pouze 19. Německo.
0: Sport.
2: Svou podzimní sérii zápasů dnes uzavírá česká fotbalová reprezentace. Po třech porážkách vyzve v Lize národů Anglii. Pod vedením nového kouče Santiho Denny se pokusí poprvé bodovat. Utkání ve Wembley začíná ve 20:45.
0: Počasí.
3: Tak co baví léto? Ještě vás to baví? Ještě si ho užíváte? Víme, jak bude. Dnes i zítra polojasno se sluníčkem a s odpoledními teplotami kolem 20. A pak prakticky ze dne na den na Moravě nastane pravý podzim. Ve čtvrtek od západu čekáme déšť a taky se má ochladit. Konkrétně v pátek a o víkendu naměříme maximálně 13 až 15 stupňů.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci máme tento týden omezení na Lipenské a taky na Nových Sadech na ulici Jeremiášova. Policejní hlídku nám hlásíte na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan a taky na exitu u Olympie. Hlídka je také v Dubu nad Moravou na ulici Tyršova. A pozor, nehodu máme na Prostějovsku v Hrdibořicích, tak tady opatrně. Ať jedete kamkoliv s naším rádiem, my vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Skyrock. Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Díky, že posloucháte zrovna naše vysílání. U nás na Hané se toho pořád děje spoustu, my to ale sledujeme za vás a do 20 minut vám přineseme to nejdůležitější, o čem se právě píše na regionálních webech. Projdeme čerstvé zprávy i zajímavá témata z vašeho okolí. Do té doby si v našem vysílání můžete užívat další parádní pecky.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
4: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
5: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Haná. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly Anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
6: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
8: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
9: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
10: Promění.
9: A v novou sukínku?
10: Promění.
9: A v paraplíčko?
10: Promění.
9: I na obal pro pastelky?
10: I v obal.
9: A v baťůžek?
10: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
11: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty?
9: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
10: Běž už.
11: Více na cestaodpadu.cz.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Jak od nás víte, blíží se podzimní flóra. Letos představí Dary naší země. Kompletní program a veškeré praktické informace k téhleté akci najdeme na olomouc.cz. Prostějov hlásí další dopravní omezení. Jak píše report CZ, narazíme na ně v lokalitě ulic Šárka a Okružní. A co pro nás má nový týdeník Kroměřížska? Tématem aktuálního vydání je umělá inteligence. Co myslíte, je to nepostradatelný pomocník nebo nebezpečná hrozba? A taky si můžeme přečíst rozhovor se členy školní kapely Musical Fever. Týdeník Kroměřížská vychází každé úterý. S námi jste na té správné vlně. Tady vždycky víme, co se děje v našem regionu.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz. Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
4: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
5: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Onima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
0: Skyrock. S úsměvem vylepšujeme další den.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Právě teď a pro vás aktuální informace. Ztracenou seniorku hledá v Olomouci policie. Policisté pátrají po 82leté Aně Račanské, která trpí demencí a nevrátila se domů. Naposledy byla viděna v pondělí v podvečer na Horním náměstí a rodině se neozvala. Pohřešovaná seniorka je asi 160 cm vysoká, má hubenou postavu, hnědé vlasy a na sobě tmavou bundu a rifle a béžovou kabelku. Lidé mohou jakékoliv informace o jejím výskytu podat na lince 158. Hasiči zlikvidovali požár v Šumperku a už znají i příčinu. K požáru jedné z ubytoven ve městě vyrazilo 6 jednotek hasičů dnes před 3 hodinou ráno. Hořel tu pokoj a oheň se rozšířil na střechu. Hasiči evakuovali 14 lidí.
3: S pomocí dvou automobilových žebříků jsme rozebrali konstrukci střechy, vyhledali jsme ohniska a dohasili jsme je. Pro obyvatele ubytovny jsme zajistili evakuační autobus a část z nich jsme přepravili do náhradního ubytování. Ještě bych doplnila, že dle našeho vyšetřovatele se škoda vyšplhá přes 1 000 000 korun, ale budeme ji ještě upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety.
2: Doplnila za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. O další krok se přiblížila stavba nového úseku dálnice D35. Ministerstvo dopravy oznámilo, že výběrko na stavbu úseku Mohelnice Opatovec vyhrálo sdružení Via Alliance 35. Stavba úseku by mohla začít ještě letos.
4: Dostavba tohoto úseku může dokončit východní dálniční spojení Čech a Moravy a především uleví obcím, kterým dnes prochází doprava po stávající silnici 1/35. Dálnice D35 se také stane alternativou pro přetíženou dálnici D1.
2: Dodal pro ČTK mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
0: Sport.
2: Nevyšlo to. Elitní hráč prostějovského tenisového klubu Jiří Lehečka titul na turnaji ATP v Tokiu nezískal. V úterním finále na tvrdém povrchu podlehl světové trojce a španělskému obhájci turnajového titulu Carlosi Alcarazovi po setech 6-7 a 4-6.
0: Počasí.
5: Babí léto pokračuje, taky zítra nás čekají v našem regionu příjemné teploty okolo 20 stupňů Celsia a k tomu polojasná obloha a mírný vítr. Ve čtvrtek naměříme podobně, ale počítáme taky s dešťovými přehánkami a s vyšší oblačností. V pátek by mělo přijít ochlazení k 15 stupňům Celsia a podobně naměříme taky během víkendu.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Bourá se na trase Bruntál Horní Životice. Jde o nehodu osobáku a motocyklu se zraněním, ale úsekem se dá opatrně projet. Na nehodu dvou osobních aut pak pozor i na Holešovské ulici v Bystřici pod Hostýnem, no a na dálnici 46 z Olomouce na Vyškov, pak na exitu Prostějov sever opatrně, válí se tu zbytky pneumatiky. Šťastnou cestu!
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Moc díky, že s námi trávíte úterní čas. Pokud už pomalu přemýšlíte, čím si zpříjemnit tento týden a třeba i víkend, za chvíli pro vás máme několik skvělých tipů z celého kraje. Podíváme se na zajímavé akce i místa, kde se dá po práci příjemně vypnout. Přejeme skvělý den a dobrou náladu.
1: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
13: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
14: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
15: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
16: Tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
17: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov, plumlov-zamek.cz.

Ostravsko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte aktuality, děkujeme vám za to. Cyklista vjel na kruháč, ale už z něj nevyjel. Dopravní nehodu kola a auta v Olomouci řeší policie od včerejšího odpoledne. Cyklista vjel na okružní křižovatku mezi ulicemi Lazecká a Jarmily Glazarové a nedal přednost přijíždějícímu osobnímu automobilu. Co pak se stalo dál?
3: Cyklista po nárazu do čelního skla upadl na komunikaci mezi dvě stojící vozidla, která v tu chvíli stála před okružní křižovatkou od ulice Jarmily Glazarové, přičemž došlo k jejich poškození. Jeho jízdní kolo skončilo v pravém příkopu. Během nehody došlo ke zranění cyklisty, který byl předán do péče lékařů.
2: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán.
0: Olomouc aktuálně.
2: Nový tvar bude mít do budoucna křižovatka ulic Dobrovského Dlouhá a Václava III. V Olomouci u Žižkových kasáren. Je tu pro řidiče složité napojování. Město a Olomoucký kraj tu tak plánují vznik téčkové křižovatky. Podrobnosti má web report.cz. Na pultech je dnes nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem vydání je umělá inteligence. Představuje pohledy na AI, zda je v současnosti nepostradatelným pomocníkem nebo nebezpečnou hrozbou. Toto a další témata dnes v týdeníku Kroměřížska. Zlepšení bydlení v Blansku. Město chystá revitalizaci sídliště Zborovce za více než 50 milionů korun. Na obnovu silnic, chodníků i zeleně a vznik herních prvků pro děti získá 30-milionovou dotaci. Do úprav se chce pustit už na jaře.
1: Sport.
2: Poslední mač ve skupině. Česká fotbalová reprezentace do 21 let dnes zakončí skupinovou fázi kvalifikace o mistrovství Evropy. Lvíčata od 18.30 vyzvou Portugalsko. To už má jistý přímý postup. Naše mladé fotbalisty čeká ještě listopadová baráž.
1: Počasí.
4: Jakou předpověď hlásí meteorologové v našem regionu na středu? I nadále polojasná obloha, mírný vítr a příjemná teplota okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nám teploměry budou ukazovat podobně, ale přidá se taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky. Od pátku potom přijde ochlazení na 15 stupňů a stejně naměříme i v sobotu a v neděli.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
4: Připomínáme nehodu osobního auta motorky se zraněním na Opavské na cestě z Bruntálu na Horní Životice. Dá se tu ale opatrně projet. Pozor i za Hlušovicemi na cestě na Bohuňovice. Tady je nehoda osobního auta, ale i zde se dá dostat. Přejeme vám pohodovou jízdu a šťastnou cestu na každou vlnu.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, o čem dokážete nadšeně vyprávět celé hodiny, aniž by to jakkoliv souviselo s vaší prací.
1: Tak je to asi o přírodě, o horách. Jsem lyžař od svých 3 let a mám rád nejen sjezdové lyžování, ale tím, jak stárnu, tak mám rád i procházky po horách a ski alp. Takže na toto téma já se strašně rád bavím se svými přáteli, protože už jsem absolvoval několik i takových turistických expedic na ski alpech. Třeba se mi líbilo strašně v Kyrgyzstánu a o tom já se opravdu dokážu bavit možná hodiny.
0: Jaký byl váš poslední velký zážitek, ať už cestovatelský, kulturní nebo sportovní, který ve vás zanechal silný dojem?
1: Já tím, co dělám, tak těch zážitků mám opravdu hodně a možná i za den poměrně hodně. V Přerově se toho děje poměrně dost a měli jsme třeba skvělý festival Velká Morava. Měli jsme perfektní městské hody. A to jsou zážitky, na které já vzpomínám, protože se dějí v mojem milovaném městě a je tam skvělá kultura, vystoupení, potkávám se s lidma. To jsou pro mě důležité zážitky.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme. Skyrock. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: na Skyroku.
1: Děkuji. Děkuji je jedno slovo. Děkuji je 6 písmen a děkuju je nekonečno potěšení. Ano, mezi námi, přátelé, poděkovali jste dneska svému partnerovi nebo své partnerce za cokoliv, třeba za uvařenou kávu, za připravenou sváču do práce, za vynesený koš nebo třeba za to, že jenom jsou a jsou s vámi. My na začátku každého vztahu máme vždycky růžové brýle a děkujeme tomu druhému skoro za všechno, ale po letech se z maličkostí stává samozřejmost. A slovo děkuju se pomalu vytrácí. Otázka zní, proč to změnit? Protože je dokázáno, že lidé, kteří se cítí oceňovaní a kteří slyší děkuju, bývají ve vztahu spokojenější a jistější. Pocit, že si nás druhý všímá, může pomáhat také při hádkách nebo při finančním stresu. Zkuste proto jednoduchý vztahový experiment. Děkujme si doma za obyčejné věci a uvidíte, co to s vámi udělá. Uvidíte, jak se doma rázem pročistí vzduch. Slovo děkuju, děkuji nebo díky je zdarma. Zabere vteřinu, maximálně dvě, a jeho význam je k nezaplacení. Děkujeme, že posloucháte.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
9: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr.
10: Rozšíříme
11: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
10: Ale je to na vás.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
14: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je čas na přehled událostí. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Začíná tento čtvrtek a potrvá do neděle. Na olomouckém výstavišti nabídne expozici ovoce, zeleniny a květin a bohatý doprovodný program a trhy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kampaň, která hledá nové dárce krve, zabírá. Kampaň Olomouckého kraje a Českého červeného kříže Tvůrci zítřka za první měsíc přilákala 100 dárců krve, z toho polovina darovala poprvé. Projekt Olomouckého kraje motivuje k dárcovství hlavně středoškoláky. Nejúspěšnější škola získá od hejtmanství za dárcovství odměnu 500 000 korun. Aktuálně mají nejvíce dárců Uničovské gymnázium, obchodní akademie v Prostějově a průmyslovka v Šumperku. Informuje o tom Olomoucký kraj.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Česká ekonomika se zlepšuje. V indexu ekonomické svobody jsme se posunuli o 12 příček na 23. místo ze 165 sledovaných států světa. K lepšímu hodnocení pomohla především nižší inflace a stabilizace měny. Jak píše ČTK, nejsvobodnější ekonomikou světa zůstává dál Hongkong, naopak nejhůř je na tom Venezuela. V rámci střední části Evropy se Česko vedlo velmi dobře, lépe dopadlo pouze 19. Německo.
0: Sport.
2: Svou podzimní sérii zápasů dnes uzavírá česká fotbalová reprezentace. Po třech porážkách vyzve v Lize národů Anglii. Pod vedením nového kouče Santiho Denny se pokusí poprvé bodovat. Utkání ve Wembley začíná ve 20:45.
0: Počasí.
3: 18 hodin a 19 minut, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomouc. No a zítra potom sluníčko vyjde přesně v 7. Víme, jak bude. Ve středu polojasno s teplotami okolo 20 stupňů Celsia. Čtvrtek přinese vyšší oblačnost, dešťové přehánky, ale teploměry budou i nadále ukazovat okolo 20. V pátek a o víkendu nás potom čeká ochlazení na 15 stupňů.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
3: Zdravíme za volant a neseme rychlé dopravní zprávy. Bourá se na Svržické ulici v Kostelci na Hané. Jde o nehodu dvou osobních aut s policií na místě a opatrně se dá projet. No a připomínáme i bouračku osobáku s motocyklem se zraněním za Bruntálem na cestě na Horní Životice. Taky v tomto úseku ale řidiči opatrně projedou bez zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Děkujeme, že vám dělá společnost zrovna naše vysílání. Úterní den utíká docela rychle, člověk se možná ani nestihne podívat do kalendáře. Proto vám už za chvíli povíme, kdo má dneska svátek a připomeneme si i pár zajímavostí, které se k dnešnímu datu vážou. Pohodový poslech a hezké odpoledne vám přeje celý náš rádiový tým.
1: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký nákup.

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
5: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Každý cool projekt, každý moderní dům, útulná kavárna nebo ikonická stavba má jedno společné. Musel je někdo postavit. Dnes se podíváme na základní pilíř celého stavebnictví. Obor zedník. Všechno, co kolem sebe vidíte, od rodinných domů přes moderní bytové komplexy až po velké průmyslové haly, vzniká pod rukama šikovných zedníků. Dnešní zedničina už zdaleka není jen o Maltě. Je to moderní obor, kde pracujete s novými materiály, izolačními systémy i přesnými laserovými technologiemi. Chceš vidět, jak pod tvýma rukama roste nový svět a mít jistotu skvěle placené práce na celý život? Olomoucký kraj navíc tento klíčový obor podporuje krajskými stipendii, takže si vyděláváš už během studia. Podpoř svou budoucnost a postav se na vlastní nohy. Chceš stavět budoucnost, mít v životě jistotu a dělat práci, co má skvělý zvuk i peníze? Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: Je úterý 6. října a kalendář nám dneska sestavuje docela zajímavý program. Je Světový den architektury, den trenérů, den nudlí a také den milovníků česneku. Takže dnešní úkol, začneme stavět dům, potrénujeme a za odměnu si dáme třeba i nudle a česnekové čipsy. Hlavně pak na někoho nemluvme zblízka. Kulatých 40 let dnes slaví brněnská rodačka, zpěvačka Tereza Kernlová.
2: Pojďme se vzít.
1: A přesně o 10 let starší, má tedy 50, je Martin Kocián z Lunetiku, se kterým Lunetik na vzpomínkovém koncertě opráčili jejich největší hity. A svátek má jedno z nejvzácnějších jmen našeho kalendáře. Hanuš, v Česku jich máme jenom pár stovek a s naší sváteční hymnou vzpomínáme na toho nejslavnějšího, na legendárního mistra Hanuše, jehož příběh je po staletí spojený s pražským Orlojem. Jdeme na to.
3: Hanuše, podle legendy si postavil pražský Orloj.
4: Já?
3: Ne ty, mistr Hanuš.
4: To jo, byl to frajer. Expert na všechny hodiny. Hodí se do každé rodiny.
3: Hanušové se dnes rojí, jak apoštolové na Orloji.
4: Tak to jsme v loji.

0: Hanušové, ať jste stejně šikovní jako legendární mistr Hanuš.
1: Kterému pověst připisovala pražský orloj. Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Toužíte po bílý?

0: zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
1: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
6: Viděl jsi to?
7: A co, jako?
6: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
7: No má bejt.
6: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
7: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
6: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
7: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
8: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další aktuality. Pojďme do Olomouce. Vracíme se k otravě v bývalém pivovaru v Olomouci Holici. Červnovou hromadnou otravu oxidem uhelnatým dál vyšetřují policisté. Nově oznámili, že událost prověřují pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud však nikoho neobvinili, píše ČTK. Připomeneme, že zdrojem úniku jedovatého plynu bylo čerpadlo používané při bouracích pracích, které tam prováděli. Plyn zasáhl 7 dělníků, z toho 2 museli být resuscitováni a jeden muž svým zraněním nakonec podlehl.
2: Prostějov aktuálně.
1: Bezpečí pro děti v prostějovské místní části Doma Myslice. Město tu nechá dooplotit dětské hřiště v ulici Na Splávku. Oplocení má zabránit tomu, aby děti z hřiště vybíhaly přes keře přímo na přilehlou ulici. 158krát bodla a řízla do svého milého. Před brněnským krajským soudem stanula 33letá Lucie Hrdová obžalovaná z vraždy a pokusu o vraždu. Žena loni v listopadu na ubytovně v Jevišovicích na Znojemsku ubodala svého milence. Ještě předtím loni v červnu schodila jiného muže z mostu. U soudu se přiznala s tím, že ji k činům navedla imaginární kamarádka. Za zvlášť surové útoky jí hrozí až doživotní trest. Nyní zůstává ve vazbě. Téma dále sledujeme. Sport. Náročný duel zvládla olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA v Pekingu. Na tvrdém povrchu vyzvala bývalou světovou jedničku Japonku Osakaovou a nakonec bitvu trvající skoro 3 hodiny vybojovala 2-1 na sety. Karolína tak postoupila do čtvrtfinále.
3: Počasí. Babí léto pokračuje, taky zítra nás čekají v našem regionu příjemné teploty okolo 20 stupňů Celsia a k tomu polojasná obloha a mírný vítr. Ve čtvrtek naměříme podobně, ale počítáme taky s dešťovými přehánkami a s vyšší oblačností. V pátek by mělo přijít ochlazení k 15 stupňům Celsia a podobně naměříme taky během víkendu. Dopravní nehoda se vyšetřuje na obchvatu Svitav u Lačnova. Při výjezdu z pole se tu převrátil traktor. Policisté to vyšetřují a projet se dá kyvadlově jedním jízdním pruhem, no a aktuálně bez zdržení. No a i nadále se vyšetřuje taky dopravní nehoda osobního auta a motocyklu na trase Bruntál Horní Životice. Tady to bylo se zraněním, nicméně i zde už je průjezd možný bez záseku. Ať už máte namířeno kamkoliv, dojeďte dobře.
0: Tak a teď už hrajem.

0: moc rádi, že jste s námi. Za malou chvíli u nás přivítáme hosta, se kterým probereme chystanou podzimní Floru Olomouc. Zjistíme, na jaké téma výstavy se letos můžeme na výstavišti těšit a co všechno si pro návštěvníky pořadatelé připravili. Přejeme vám příjemný poslech a skvělou podzimní náladu.
1: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
2: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. malosa.cz.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Horty Komplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary našej zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckym sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu prebiehať na pavilóne A, ale aj na sambe. Kulinárske show, floristické show tu budú. Pre deti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu detské atrakcie na letnej scéne. Saláš so zvieratkami. Deti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Flóru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnejšie samozrejme a potom priamo na výstave.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flóra Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flóra Olomouc. Děkujeme, zdravíme na fóru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kultura Hranic.

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Melodický rock.
8: Skyrock.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Počasí.
1: Jakou předpověď hlásí meteorologové v našem regionu na středu? I nadále polojasná obloha, mírný vítr a příjemná teplota okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nám teploměry budou ukazovat podobně, ale přidá se taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky. Od pátku potom přijde ochlazení na 15 stupňů a stejně naměříme i v sobotu a v neděli.
0: Tak a teď už hrajem.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Rock hudba. Skyrock. Jak od nás víte, blíží se podzimní flóra. Letos představí Dary naší země. Kompletní program a veškeré praktické informace k téhleté akci najdeme na olomouc.cz. Prostějov hlásí další dopravní omezení. Jak píše report CZ, narazíme na ně v lokalitě ulic Šárka a Okružní. A co pro nás má nový týdeník Kroměřížska? Tématem aktuálního vydání je umělá inteligence. Co myslíte, je to nepostradatelný pomocník nebo nebezpečná hrozba? A taky si můžeme přečíst rozhovor se členy školní kapely Musical Fever. Týdeník Kroměřížská vychází každé úterý. S námi jste na té správné vlně. Tady vždycky víme, co se děje v našem regionu.
1: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Hana. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly Anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18.

0: hodin. Více na www.radiohana.cz. Tešíme se na vás.
1: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Rádio Hana Skyrock.
8: Rádio Hana Skyrock.
9: Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače?
8: Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích.
9: akce@radiohana.cz. Skyrock.

Ostravsko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nelutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
2: Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
4: Největší hity 80. a 90. let.
5: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
6: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

Pluje si éterem, každý ho vidí. Moravský žralok, co nežere lidi. Skyrock.

Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

Bruntýnsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Vítejte u výběru s datem 6. října. Tuhle znělku si vybaví snad každý z nás a s ní spojený večerníček jak by smet. Původně se plánuje, že se krátké pohádky o žácích Machovi a Šebestové rozloží do pouhých 13 dílů. Veřejnost si je po premiéře 6. října 1982 ale tak oblíbila, že se kromě dalších dvou sérií dočkávají i celovečerní podoby režírované Václavem Vorlíčkem. Dobrodružství dvou třeťáků z pera Miloše Macourka a tušky Adolfa Borna, které nezapomenutelně namlouvá Petr Nárožní, se dostává i do ciziny. Vychází německá a anglická verze. 6. října 1889 se otevírá podnik spojený s pány oblíbeným tancem francouzským kankánem. Kabaret Moulin Rouge se stává vedle Eiffelovky, Louvru a chrámu Notre Dame symbolem Paříže. Věhlasný podnik vyrůstá po druhé světové válce ve velkou turistickou atrakci. Za tu dobu se na pódiích v Červeném mlýně objevují osobnosti typu Josephine Bakerové, Franka Sinatry, Jeana Gabena, Edith Piaf, Ellie Fitzgeraldové a dalších. Ženským půvabem pokračujeme u herečky Elizabeth Shue, narozené dnes v roce 1960. Jistě si ji pamatujete z filmu Living Las Vegas po boku Nicolase Cage. Ten zde hraje alkoholem zkrachovalého producenta a ona děvče za úplatu. Láska jako trám ale nekončí happy endem. Naopak s alkoholem skoncoval už dávno kytarista Daniel Kavanagh, který přichází na svět v roce 1972. Nejvíce si ho pamatujeme z divokých let s doom metalovou skupinou Anathema z počátku 90. let. Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den, vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckým sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu preběhat na pavilóně A, ale aj na sambe. Kulinárske show, floristické show tu budu. Pre děti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu detské atrakcie na letnej scéně. Saláš so zvieratkami. Děti sa budú môcť odviesť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Flóru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnejšie samozrejme a potom priamo na výstave.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flóra Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flóra Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Flóru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Pardubicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 7. říjen se Skyrokem. Začneme u patentu, bez kterého si dnes těžko představíme nakupování v hypermarketech.
3: Červí kód se objevuje na začátku 50. let. Na výzkumu se podíleli výzkumná pracoviště IBM a v roce 52 byl udělen patent. Vyžaduje nenulovou výpočetní kapacitu pro to, aby byl rozpoznán a rozkódován. To vedlo vlastně k tomu, že až v 74. roce vlastně proběhlo první naskenování čárového kódu zboží.
2: Na dnešek připadají hned dva odchody ve světě podnikání. V roce 1951 nás opouští Holanďan Anton Philips, spoluzakladatel známé firmy na elektrospotřebiče. V roce 1993 pak Němec Hans Liebherr, zakladatel stejnojmenného koncernu. Jeho loga pak můžeme zahlédnout na nejednom tuzemském staveništi na Jeřábní a další technice. Od roku 1968 gratulujeme k narozeninám kytaristovi a spoluzakladateli anglických Radiohead Tomu Yorkovi. S ní vydobil světovou slávu v 97. s albem OK Computer, za kterou získává i cenu Grammy. Od roku 1953 slaví také Tico Torres, bubeník Bon Jovi. K němu bychom si mohli připomenout dvouleté manželství s půvabnou češkou Evou Herzigovou. Tu si bere v roce 1996. Zítra servírujeme další výběr z dějin. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.